ale budeš černej zemi slučívat. Nie budeš ty bělý čepec nosjevat, ale budeš černej zemi slučívat.